0: Dráléveh seinint muté baíh.
1: On Galway Bay FM, the sound.
0: Fuim na gaileve.